Počúvate Rádio Slovensko. Skvelej hudby. Martin Harrick a Sarah Sy

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Kristýna Slamky.
1: Rádio Slovensko.
0: Pred 70 rokmi 9.7.1956 zasiahlo ostrov Santorini ničivé zemetrasenie najsilnejšie v európskej histórii 20. storočia. Zemetrasenie malo katastrofálne dôsledky a obete na životoch. Ďalšie veľké zemetrasenie zasiahlo ostrov začiatkom roka 2025, kedy ostrov zasiahla séria zemetrasení, ktorá prinútila stovky turistov opustiť tento ostrov. Viac sa o tom porozprávame s našou spolupracovničkou v Grécku, Soňou Dorňakovou z TAMU, ktorej želáme pekné popoludne.
2: Krásne odpoledne.
0: Soňa, aké škody spôsobilo zemetrasenie v roku 1956?
2: Obrovské. Tehdy to zemětřesení srovnalo se zemí hlavní město. Byla to naprostá katastrofa. Tisíce obyvatel opustilo potom ten ostrov, protože ten hlavní otřes byl 7,7 stupňů Richterovy škály. Opravdu největší katastrofální zemětřesení v Řecku ve 20. století. Tehdy to zemětřesení vyvolalo také obrovskou vlnu tsunami 25 metrů, která zasáhla velkou část Egejského moře a nadělala obrovské materiální školy Ike v okolních ostrovech, tehdy na 50 ostrovanů zahynulo, tedy jedním slovem obrovská katastrofa.
0: Minuloročné otrasy prinútili miestnych aj turistov opustiť ostrov, malo to negatívny dosah na turizmus na ostrove?
2: Ano, i to zemětřesení v roce 2025 bylo velice náročné, protože opravdu se ta země na Santorini otřásala až do léta. To zemětřesení samozřejmě nebylo tak katastrofální jako v roce 1956, ale nadělalo hodně materiálních škod. Tehdy turisté opustili Santorini, ale na druhou stranu už pomalu v létě se začali vracet, protože řečtí seismologové uklidňovali jak místní, tak návštěvníky, že tedy ta hlavní otřesy přešly a že se v podstatě i ten tektonický zlom, i ta sopečná činnost, že se uklidnila a tak by se dalo říct, že to nemělo tak negativní dopad, jak se původně obyvatelé ostrova báli.
0: No a jako situaci hodnotí asi seismologové a hrozí nebezpečenstvo dalšího zemetrasení a může ho znovu zasáhnout?
2: Tak to nebezpečí tady podle seismologů je, ale na druhou stranu oni mají na řadě míst, jak v moři, tak na pevnině umístěné seismologické stanice. Zjišťují, jestli tady může dojít k tomu zemětřesení. Seismologové upozorní na to, že samozřejmě Santorini je sopečný ostrov a to nebezpečí tady je, ale v každém případě, kdyby se něco dělo a bylo nějaké nebezpečí, tak tentokrát upozorní jak obyvatele, tak návštěvníky hodně dopředu, takže myslím si, že není nějaká obava. Klidně na Santorini můžeme jet.
0: Naživo z Grécka Soňa Dorňaková z TAMU, děkujeme za aktuální informace.
1: Rádio Slovensko, viac ak

0: Pomáhate si pri práci umelou inteligenciou, tak nie ste v tom sami. Vo veľkom ju ale využívajú aj hackeri. Falošné správy, telefonáty alebo tzv. Deepfake videá sú aj s jej pomocou čoraz presvedčivejšie a cieľia práve na náš región. Prečo je to tak a čo nás ešte čaká? Aj na to sa Dášo Mastová opýtala etického hackera Danila Hejdu.
1: Spoustu věcí jako neznáme, to, co vlastně bylo na tom západě, tak se vlastně k nám teprve dneska dostává. Ty útočníci jsou schopni už to využívat, protože působí jak ze západních, tak z východních zemí. A problém je ten, že díky tomu, že máme právě AI a už jazyk není taková bariéra a furt tady máme nějaký peníze a furt jsme podporovatelé v zemí, které jsou v nějakém jako konfliktu, tak v tu chvíli se dostáváme do situace, kdy jsme jako rozhodně centrem jako zájmu těchto lidí s různými pohnutkami, ať už je to finanční motivace nebo nějaká propagace.
2: A teda umelá inteligencia pre útočníkov akýmsi pomocníkom vie už fungovať aj autonómne? Existujú samostatní AI hackeri?
1: Máme nejaké prototypy, respektíve nejaké ukázky toho, jakým spôsobom by vlastne mohli tí útočníci pomocí takzvaného agentního AI, agentní umelé inteligence, obsluhovať stroje a dokázali by se šířit uvnitř toho prostredí tých firm. Řekneme, že ja som to ve své kariére nevidel tak, že by to bylo reálne využité pri nejakém útoku, ktorý sme třeba vyšetřovali, ale byly tam nějaké signály, které poukazovaly na to, že ta AI vevnitř byla použitá, ale ne tak intenzivně nebo masově, jak se vlastně můžeme domnívat. Ale je to přirozená evoluce, která nastane v této oblasti a lze jí jako očekávat, protože prototypy už dneska existují a fungují.
2: Stretli jste se v poslední době s něčím, co vás překvapilo?
1: Postprodukce, respektive vytváření deepfakeových videí bez ověřování vlastně identit, kdy můžete do jisté míry si vzít jakoukoliv osobu, kterou najdete na Google a tu si dáte do kontextu s jinou osobou a ten kontext může být jako libovolný. A je to za mě dost problematický, i mě samotného to dost jako vyděsilo, protože vím, co znamená vybudovat si kvalitní reputaci a ono ve chvíli, kdy někoho poškodíte tímhletím způsobem, i kdyby to není samozřejmě pravda, protože to je vytvořený podvod, ale vlastně vy toho člověka jako poškodíte a on bude mít velikánský problém přistoupit k tomu, takže vyvrátí ten aspekt těm lidem, který o tom budou nějak přemýšlet.
2: A co by jsme teda mali urobiť? Víc se vzdělávat?
1: Určitě bychom si měli víc seznamovat s těma věcma, jako fungujou, jak moc jsou třeba rizikový, kde v jakých oblastech nás může někdo podvést a jaký třeba technologie se jako běžně využívají pro tohle. No.